0: Rádio Český Blaník.
1: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci, heřmánkem zavoněla, já ne...

pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po libek letní řekou plyne voda čistá.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
3: Snad jsem si zmínil.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

0: Bylo 6 a vy posloucháte rádio Český Blaník. Za chvíli tu bude klasika Michala Tučného.
1: Koukám, jak celá země vstává.
0: A ta se víc než hodí.
1: A připadám si jak ztracený syn.
0: František Nedvěd, skládanka.
2: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dám.
0: A nebo skupina Harley a Svařák. Hrajeme si české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno až polojasno bude právě dnes. Odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti a také bouřek, takže zaprší a očekávejte teploty v Čechách do 32 stupňů, na Moravě místy až 37.
3: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A na silnicích a dálnicích to po ránu vypadá docela dobře.
4: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý a bez kolon. Nehodu došetřují policisté na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na 160. kilometru. Před odbočkou do Velké Výteše najelo auto do dopravního značení. Blokovaný je odstavný pruh a ani tady se teď řidiči nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Ondro, díky, kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Kdyby něco, dejte vědět.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká 90ková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival.
10: 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko má za sebou nejteplejší víkend v historii měření. Sobotní teplotní rekord rychle překonal ten včerejší, kdy bylo opět nejteplej v Doksanech na Litoměřicku. Meteorologové tam naměřili nové absolutní maximum 41,9 stupně Celsia. Výstraha před extrémním horkem platí i pro dnešek. V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji se přidává i smogová situace. Jihozápad a severozápad Čech zasáhly místy silné bouřky. Kroupy padaly třeba v Manicích na Šumavě, pršelo také v Abertamech v Krušných horách a pásmo bouřek prošlo i Ústeckým krajem. Dnes mají bouřky zasáhnout většinou území Čech a postupovat dál na Moravu. Čeští záchranáři už zasahují v zemětřesením postižené Venezuele. Větší část týmu dorazila do hlavního města Caracasu a specialisté začali mapovat situaci, aby zjistili, kde je pomoc nejvíc potřeba. Kvůli omezeným možnostem dopravy muselo 19 členů týmu dočasně zůstat na ostrově Curaçao. Do historické budovy v Brně na Janské se opět vrátí školní ruch. Biskupství brněnské tu chce zřídit církevní školu pro 540 žáků, které bude zaměřené na přírodovědné předměty, a to kvůli historickému odkazu Gregora Johana Mendla, víc říká mluvčí města Klára Opálková.
12: Celkové náklady na obnovu se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. První etapa je vyčíslena na 121 milionů korun a biskupství požádalo město o investiční dotaci ve výši 30 milionů korun.
11: Škola by měla v menším režimu začít fungovat v příštím roce. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno, 4:30 po 6. A tohle už jsou Vanastovy věci.
3: Rádio Český Blaník.

0: 6 hodin, k tomu 17 minut posloucháte rádio Český Blondýn. Tady je České ráno s Martinem Císařem, já vám přeji krásné vstávání do nového dne, je 29. června. Svátek má Petr a také Pavel, jedná se o jména latinského původu. Svatý Petr je patronem rybářů, zámečníků a také kovářů. Pro změnu svatý Pavel je patronem teologů, katolického tisku, duchovních správců, dělnic a také tkalců. A ještě jedny narozeniny tady vidím, je to Jan Toušimský, je mu dnes 8.40 a je to zpěvák, kterého velice dobře znáte určitě všichni, frontman kapely Arakain. Co dál tady u nás, tak dáme si Harley, Michala Tučného anebo Václava Neckáře a písničku Život.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník. Yeah!

0: Václav Neckář a tahle krásná písnička Život. Za minutku už máme půl, přeji krásné dobré ráno, tak co vaši čtyřnozí kamarádi? Ochlazujete tlapičky, případně koupete v rybníce anebo doma v bazénu? Tak takové ty ideální malé domácí bazénky pro pejsky, tak ty jsou teďko skutečně v kurzu a je neuvěřitelné, pokud se vypravíte na nějaký ten vyhledávač, zadáte si psí bazén, tak z 90% teď aktuálně jsou vyprodané. Stejně tak jako klimatizace mizí a mě neskutečně mizí, to mi říkala teď kolegyně tady na chodbě, že neuvěřitelným způsobem mizí i větráky. Dokonce jsou elektroprodejny, kde větráky teď akutně potřebují, ale nemají. Takže objednáno mají, ale bohužel dorazí až třeba možná v pátek, kdy se nám má zase uchladit. Nicméně já tu mám gratulaci pro toho vašeho miláčka. Dneska je to Lima, kterou vidím v tom psím kalendáři a zítra 30. to bude Apollo. Tak všechno nej.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
3: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Slovenská skupina No Name a písnička Lekná, posloucháte rádio Český Blaník. Za chvíli tu budou František Nedvěd anebo Vlaďka Prachařová. Nejdu, nejdu ven. A my jdeme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Marie Odstrčilová, Český hydrometeorologický ústav. Hezké ráno přeji a ptám se na to, jaké je to dnešní ráno.
2: Dobré ráno. Víc oblačnosti je zejména na východě Moravy, tam je i polojasno, jinde je skoro jasno a kupovitá oblačnost je ještě na severozápadě a severu Čech. Tady ještě výjimečně doznívá i slabý déšť a teploty jsou v hodně širokém rozmezí. Stále na některých místech máme i teplotu nad 25 stupňů, hlavně na severu Středočeského a na jihu Libereckého a Ústeckého kraje, jinde jsou teploty mezi 24 až 18 nebo 19 stupni.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Nejdřív bude jasno nebo polojasno, tedy poměrně slunečno, ale během dne bude od západu oblačnosti přibývat, zejména té kupovité. Během odpoledne a večera se mohou tvořit místní přehánky anebo bouřky. Během dne se objeví spíš v západní polovině Čech. Bouřky budou i velmi silné, doprovázené výjimečně tedy přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu. Před takovými bouřkami budeme během dnešního dne varovat a bude vydána výstraha. Teploty budou hodně rozdílné. Na většině území 31 až 36 stupňů Celsia, ale na západě a severozápadě Čech bude kolem 29 stupňů. Naopak na Moravě a ve Slezsku budou ještě teploty 35 až 39 stupňů Celsia a před takto vysokými teplotami také varuje výstraha.
0: Před školáky je první týden jejich prázdnin. Jak to bude vypadat dál?
2: Postupně se budou teploty zmírňovat, už zítra budou 27 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy ještě může být až 35, na západě Čech pak naopak kolem 25 stupňů Celsia a zejména v Čechách se objeví přehánky anebo bouřky ještě i silné. Ve středu pak budou teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia. Pršet by mělo na většině území, lokálně se budou vyskytovat i bouřky. Ve čtvrtek pak bude většinou polojasno, stále ještě s lokálními přehánkami a teploty 23 až 28 stupňů. Od pátku by odpolední teploty měly být 21 až 27 stupňů Celsia, takže se vrátíme k normálním letním teplotám.
0: Tak paráda, díky moc a mějte se hezky.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
0: A ještě pohled na čas za 4 minuty, 6:45. Já vám přeji hezké ráno, krásné pondělí, je 29. června. A vy posloucháte rádio Český Blaník.

0: Další parádní písnička v ranním vysílání Rádia Český Blaník. České ráno je tady s vámi. Tak nám začaly prázdniny, ale ty utečou jako voda, jak se to říká. Potom už nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní připravují naplno. Já mám teď na telefonu mluvčího Dominika Ryšánka. Dominiku, já vás zdravím, přeji krásný dobrý den. Řekněte nám, chystáte letos skutečně nějaké ty novinky?
1: Dobrý den všem posluchačům Rádia Blaník a samozřejmě i vám do studia. Tak těch novinek v letošním ročníku pálavského vinobraní je opravdu hned několik, ale jednou z nich je například nová řemeslná ulička, která vznikne u Dietrichštejnské hrobky a lidé si zde budou moci vyzkoušet tradiční řemesla a sledovat ukázky práce řemeslníků. Bude to tam po celý víkend, každou hodinu tam budou probíhat nějaké komentované ukázky. A my jako pořadatelé se každý rok snažíme ten program obohatit o něco nového, reagujeme tak vždycky na zpětnou vazbu našich návštěvníků. Dále se návštěvníci můžou těšit na mobilní aplikaci, ve které zjistí kompletní program pálavského vinobraní, ten samozřejmě zjistí i z webových stránek, ale prostřednictvím mobilního zařízení jim mohou chodit například notifikace, aby jim žádná část programu neutekla. No a dále například nahradíme část běžných takzvaných tojtojek lepšími keramickými toaletami pro ještě vyšší hygienické pohodlí našich návštěvníků. Takže myslím si, že těch novinek je letos opravdu mnoho.
0: Paráda. Dominiku, moc krát děkujeme a ještě doplním, že vstupenky na pálavské vinobraní jsou už od zítřka levnější. Pak půjde cena prý nahoru. Takže ještě do zítra za levnější cenu a potom už za vyšší, protože zítra máme 30. června, to znamená poslední den měsíce června a potom už to bude skutečně dražší. Takže ideální čas na nákup, abyste mohli vyrazit. My zdravíme Mikulov a teď už zpátky k písničkám. Za chvíli třeba každý ráno skupiny Činasky, tak ať se skvěle stává. Pokud možno, po té noci, která, já nevím, no, moc to na spaní nebylo. Já jsem teda moc nespal, asi 2 hodinky. Tak doufám, že jste na tom o něco lépe.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
6: Nehledej volné místo v nákupním centru
5: a zaparkuj rovnou v Automičce Express.
6: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
6: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k autu jako novému.
6: Zaparkuj chytře.
5: Automička Express.
7: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
8: Safari Resort Hluboká u Borovan.
9: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
8: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.
18: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Víte, jak se tomuhle říká? Klasická česká vypalovačka. To byl Josef Laufer Malé šípy. Co dál tady u nás? Mistr mistrů Karel Gott.
1: Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není.
0: Jedna z nejslavnějších českých kapel, tedy Kabáti. A nebo klasika Pavla Bobka.
2: To je můj rodný dům, můj rodný dům.
0: České písničky, které máte rádi, ty hraje Český Blaník. Hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná i polojasná bude dnešní obloha odpoledne a k večeru. Přibývání oblačnosti, zabouří, zaprší a teploty v Čechách do 32 a na Moravě tam by to místy mohlo být ještě 37 stupňů. Toliko počasí, pojďme ještě na silnice.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Na dálnici D2 na 23. kilometru u Velkých Němčic ve směru na Bratislavu dejte pozor na dvě nepojízdná osobní auta na krajnici. V Praze Dejvicích na Evropské ve směru od centra u křižovatky se Šolinovou se srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete. A ještě tady máme info z Pelhřimovská v Pacově. V Myslíkově ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
0: Tak velké díky za tyhle informace. Za chvíli další zprávy s Monikou Holubovou.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Více na prodejnyzeman.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes po jednání oznámí složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud ji uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí. To počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše. Muzeum v Teplicích představuje tradici krušnohorského krajkářství. Je nejstarší na území České republiky a co přesně má návštěvníkům výstava předat, říká za regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje Alena Hubáčková.
13: Tahle výstava by chtěla ukázat, že krajkářská komunita, to znamená krajkářský řemeslo, má v tomto kraji nejenom silné historické zázemí, ale aktuálně má spoustu nositelů, krajkářek, kteří jsou opravdu činní a kteří předávají řemeslo dál.
12: Výstava to bude do 30. srpna a součástí doprovodného programu jsou také workshopy. Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od 24 zemí. Ty už do země zasažené dvěma velkými otřesy vyslali přes 2700 záchranářů, 680 týmů s vycvičenými psy a poskytli 521 tun humanitární pomoci. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Ta ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace místo po Karviné nabídne v lize nejprve Táborsku, ale pak případně Artisu Brno a následně Dukle Praha. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju Moniko, přeji krásné ráno a 3,5 minuty po 7. posílám Pavla Bobka. No a připravená je samo sebou také písnička dne. O jaké písni si dnes budeme povídat? Karel Kahovec, Háj modřínu, tak se na to počkejte.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Ovšem tohle to je taky nádherná písnička. Pavel Bobek, Můj rodný dům. Tu posílám hrozně rád a přeji krásné ráno.

0: 13,5 minuty po 7 posloucháte rádio Český Blaník a tady u nás se dokonce dozvíte příběhy jednotlivých písniček. Máte rádi tenhle pořad, tuhle rubriku? Já teda hrozně a dnes to bude o písni Karla Kahovce.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Modřínu háj, jak to s touhle písničkou asi je? Já jsem kdysi dávno přemýšlel, když jsem tuhle písničku slyšel, že je to taková písnička na pohodu, hezky se tam prostě zpívá, je to milé, člověk si u toho rád odpočívá, relaxuje a ten příběh bych viděl tak nějak podobně. Ovšem více nám sám Karel prozradí.
3: V první řadě bych chtěl říct tu věc, že mi ji přines Jirka Brabec a když ji přines, tak já jsem říkal, Jirko, nezlob se, ale tohle to teda jako bude, mě nemůžeš chtít, abych tohle zpíval. To je převzatá věc, zpívají v originále Johnny Horton a když jsem si to poslech, tak jsem myslel, že se Jirka zbláznil. Já kousek zaspívám, můžu? Tak Johnny Horton to zpívá.
4: Running running.
3: Tak já říkám, tohle mám zpívat, tohle je country. On říkal, je to country, ale je to starý, no, upravíme to. No tak nakonec tam bylo čembalo, no a Jirka mi říkal, hele, tahle ta písnička, když ji naspíváš, tak se s tou potáhneš do konce života. Bohužel měl pravdu, ne bohužel, ale bohudík měl pravdu, protože dneska v podstatě přijdeme na koncert, přijde nějaká dáma, nebo dvě dámy, tři dámy a řeknu, pane Kahovec, prosím vás, bude háj modřínu moje srdcovka? Já říkám, bude. V pořádku. A paní Černé bude taky? Já říkám, taky bude. Tak pak už můžeme jet domů. No nicméně, takže háj modřínu, opravdu vždycky já říkám na koncertě, že ještě až tady nebudu, tak ta ruka z hlíně na vás bude hrozit a bude vám zpívat háj modřínu. A lidi se tomu velice smějou.
0: No ne, tady je potřeba dodat, když si vlastně pustíte, najdete třeba na YouTube tu písničku v originále a potom porovnáte s tou českou verzí, já vím, jasně, jsme Češi, máme rádi náš jazyk, naší řeč a styl zpěváků, kteří to zpívají, jak se říká, hezky česky, ale v tomhle případě si fakt myslím, že tahle ta česká verze je hezčí než ten originál. Pojďte si ji teď poslechnout a pojďte společně posoudit, jestli to tak je, anebo ne. Já to tak vidím, že jo.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Další parádní písnička v našem vysílání za 6 minut půl osmé. Já bych chtěl poděkovat vám všem, kteří chodíte na naše sociální sítě, ať je to Instagram anebo Facebook. A konkrétně na Facebook Rádia Český Blaník už vás chodí a sledujete ho. 20 tisíc lidí, 20 tisíc posluchačů. Tak to je nové číslo a nový rekord. Za to velké díky, moc a moc děkujeme u rádia, které je tady prakticky rok. Jeden rok vysíláme pro vás. Za pár dní tady bude roční výročí a skutečně budeme slavit velkolepě. Protože Český Blaník si získal spousty posluchačů, především v tom hudebním formátu. Protože české písničky, které máte rádi, ty tady u nás mají zelenou. Ale pozor, hrajeme si vždy jednu také slovenskou v hodině. A za chvíli to bude třeba slovenská skupina Elána písnička Zalúbení a potom to budou české písničky, které máte rádi od Hany Zagorové, Pokáče, Lucie Bílé a spousty dalších. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi dál.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Zaparkovat se dá různě.
4: Jejda.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru
4: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
4: Nakupuješ?
3: Myjeme.
4: A ty se vrátíš k autu jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
4: Automyčka Express.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na Českém Blaníku.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tohle to byl Pokáč, posloucháte rádio Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Marie Odstrčilová, vítejte ve vysílání. Meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám přeji hezké ráno a ptám se na to, jak je v Česku po ránu.
3: Dobré ráno. Víc oblačnosti je zejména na východě Moravy, tam je i polojasno, jinde je skoro jasno a kupovitá oblačnost je ještě na severozápadě a severu Čech, tady ještě výjimečně doznívá i slabý déšť a teploty jsou v hodně širokém rozmezí. Stále na některých místech máme i teplotu nad 25 stupňů. Hlavně na severu Středočeského a na jihu Libereckého a Ústeckého kraje, jinde jsou teploty mezi 24 až 18 nebo 19 stupni.
1: Dobře, to je aktuální stav. Jaký bude dnešek?
3: Nejdřív bude jasno nebo polojasno, tedy poměrně slunečno, ale během dne bude od západu oblačnosti přibývat, zejména té kupovité. Během odpoledne a večera se mohou tvořit místní přehánky anebo bouřky. Během dne se objeví spíš v západní polovině Čech. Bouřky budou i velmi silné, doprovázené výjimečně tedy přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu. My před takovými bouřkami budeme během dnešního dne varovat a bude vydána výstraha. Teploty budou hodně rozdílné. Na většině území 31 až 36 stupňů Celsia, ale na západě a severozápadě Čech bude kolem 29 stupňů. Naopak na Moravě a ve Slezsku budou ještě teploty 35 až 39 stupňů Celsia a před takto vysokými teplotami také varuje výstraha.
1: Co tento týden, jaký bude, jaké počasí přinese?
3: Postupně se budou teploty zmírňovat, už zítra budou 27 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy ještě může být až 35, na západě Čech pak naopak kolem 25 stupňů Celsia a zejména v Čechách se objeví přehánky anebo bouřky ještě i silné. Ve středu pak budou teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia. Pršet by mělo na většině území, lokálně se budou vyskytovat i bouřky. Ve čtvrtek pak bude většinou polojasno, stále ještě s lokálními přehánkami a teploty 23 až 28 stupňů. Od pátku by odpolední teploty měly být 21 až 27 stupňů Celsia, takže se vrátíme k normálním letním teplotám.
1: Moc krát díky, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky. Český.

0: Tohle byla slovenská skupina Elán, vy posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to bude podle vás lehce po 8, zhruba 8 hodin 10 minut. Tam je to ten okamžik, kdy budeme hrát písničku podle vašeho výběru, tedy na vaše přání. Na WhatsApp Českého Blaníku číslo je 720 83 63 07. Můžete zaprvé nahrát zkaz, stačí zmáčknout mikrofon, říct, jakou písničku chcete, nahrát to, poslat nám a my vám rádi zahrajeme. A můžete přidat i zkaz, pro koho ta písnička je, anebo nám napsat samozřejmě textovou zprávu 720 83 63 07. To je WhatsApp Českého Blaníku a stejné číslo má také naše SMS brána. Takže možnosti dvě, pojďte do toho, já vám přeji hezké ráno.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Rotrová na Českém Blaníku, za chvíli i Petr Muk. Láska tě spoutá. Jelen a Jediný, co chci.
1: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: A nebo zamilovaná Lenka Filipová.
2: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal.
0: České písničky, které máte rádi. Ty hrajeme tady, na Českém Blaníku.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno až polojasno a v Čechách teploty do 33, na Moravě to může být až 37 stupňů. Toliko počasí, za chvíli Monika a zprávy.
4: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru
6: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k autu jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Současná klimatická změna je mimořádně rychlá. Lidé se na ní musí podle Českého hydrometeorologického ústavu adaptovat. Víkendové překonání teplotního maxima pro Česko o 0,5 stupně je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Absolutní teplotní rekord je nyní 41,9 stupně Celsia. Teplotních extrémů bude podle meteorologů přibývat. Skoro polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. Očekávají tak, že budou žít pouze v nájmu. Podle nejnovějších dat průzkumu s názvem Evropské realitní přehledy jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tuzemské domácnosti podle iDnes.cz vynakládají na bydlení v průměru už 35% svého příjmu. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program, který pomůže s jejich budováním. O podporu bude možné žádat až do konce listopadu. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hajková.
9: Nový grantový program je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy.
8: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu. Tenistka Karolína Muchová je po triumfu v Bad Hormungu v žebříčku 9. Před Wimbledonem se tak v žebříčku WTA posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima. Tím je 8. místo ze závěru roku 2023. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, jsem připraven a posílám Lenku Filipovou. Ta je zamilovaná v téhle písni.
3: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A ještě přesný čas, 8 hodin a 4 minuty. Já přeji hezké pondělí, klidné ráno s námi. Ten kratič.

0: Další písnička na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Kulatou padesátku má právě dnes Žaneta z Přeslic a písničku posílá přítel se skazem si ta nejlepší holka, kterou jsem na světě kdy potkal, a posílá Petra Kotvalda písničku a tak dál.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Marta Kubišová, písnička Ať láska. Krásné dobré ráno, jsou písničky, které potěší po ránu, tak za malou chvíli Láska tě spoutá, nebo Miraj, Eva Farná a Vzpomeneš si. A také se podíváme na české, moravské a slezské počasí a přijde konečně změna, trošku se ochladíme, takové klasické léto. Více informací už za malou chvíli. Já vám přeji hezký den.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už se hlásí meteoroložka Marie Odstrčilová. Maroško, hezké ráno, povězte nám, co tento týden, co nás čeká, nemine, jaký bude?
2: Postupně se budou teploty zmírňovat, už zítra budou 27 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy ještě může být až 35, na západě Čech pak naopak kolem 25 stupňů Celsia a zejména v Čechách se objeví přehánky anebo bouřky ještě i silné. Ve středu pak budou teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia. Pršet by mělo na většině území, lokálně se budou vyskytovat i bouřky. Ve čtvrtek pak bude většinou polojasno, stále ještě s lokálními přehánkami a teploty 23 až 28 stupňů. Od pátku by odpolední teploty měly být 21 až 27 stupňů Celsia, takže se vrátíme k normálním letním teplotám.
0: Normální léto, na to se docela těším. To je teda fakt, že jako jo. A co dnešek? Dnešek v Čechách do 32, Morava tam ještě může být 37, místy 38 stupňů. Tak to dejte, protože večer nás to asi schladí, mají přijít poměrně silné bouřky. Tak uvidíme. Dál si budeme hrát Petra Muka a mám tu i krásnou písničku, kterou přidá Michal Tučný. Jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Naslyšenou.
3: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Dobré ráno, hezký den, posloucháte rádio Český Blaník i 29. června. Teplé letní počasí teď spousta lidí láká do obchodu, aby zakoupili nějaké ty klimatizace nebo větráky. O co tedy nejvíce stoupl zájem, nám prozradí mluvčí online srovnavače cen Heureka Ondřej Šveda.
1: Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z

0: hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace a zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
1: Tolik tady téma klimatizace, s těmi ale opatrně, ten rozdíl nesmí být moc velký. Já jsem se taky zapojil, ne že bych koupil klimatizaci, ale Elza bude mít bazén, tak doufám, že si to pěkně ta moje čtyřnohá parťačka užije. Já se s vámi rozloučím, za chvíli si těší skvělý Michal Krusberský a vy se mějte báječně, poslouchejte Dál rádio. Český Blaník, to je plné českých písniček, které máte rádi. Tak ještě jednou, hezké pondělí.
2: Na plátky.
3: Na kostky.
2: S medem.
3: S pivem.
2: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
2: Více na prodejnyzeman.cz.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru
7: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
8: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
9: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
10: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
11: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
2: Český Blaník.

0: to tak.
1: No jo, modrá je dobrá, to je jasná věc. Já třeba mám modrou velmi oblíbenou, co se týče oblečení. A modrá obloha se nám v dalších dnech změní třeba na šedivou a bude trošku pršet, ale na to všichni čekáme jako na smilování. Vidíte, za chvíli turbo, chtěl jsem jít. Taky si pustíme olympiky, slzy tvý máme budou. A ještě nabídnu Alici Springs, Vrať se mi zpátky.
2: Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem.
1: A budou i další české písničky, které máte rádi, tak si na ně počkejte.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tak jak to bude vypadat dneska? Čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude přibývat oblačnost a také máme čekat dopoledne v západní polovině Čech a během odpoledne a večera i jinde tvorbu přeháněk nebo bouřek. Místy mohou být i silné a budou doprovázeny i přívalovými srážkami. Teploty stále ještě kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě dokonce až 39 stupňů stále ještě. Na horách kolem 28, na Šumavě 24 a na západě a severozápadě Čech tam na horách naměříme pouze 20 stupňů Celsia. Prostě bude ta fronta od západu pomaličku postupovat a podle toho se ty teploty taky budou měnit. Tolik počasí na dnešek a teď už Kuba Bělak a aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Česko má po víkendu nový teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Padl v neděli v Doksanech na Litoměřicku. Záchranáři o víkendu zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehřátí organismu. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Muzeum v Teplicích představuje tradici krušnohorského krajkářství. Je nejstarší na území Česka. Co přesně má návštěvníkům výstava předat, říká Alena Hubáčková z regionálního centra pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje.
10: Tahle výstava by chtěla ukázat, že krajkářská komunita, to znamená krajkářský řemeslo, má v tomto kraji nejenom silné historické zázemí, ale aktuálně má spoustu nositelů, krajkářek, kteří jsou opravdu činní a kteří předávají řemeslo dál.
9: Výstava bude otevřená do 30. srpna. Součástí doprovodného programu jsou workshopy. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Všem držíme palce. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minuty po 9. hodině, normálně by tady byla Veronika, ta ovšem vyrazila na dovolenou, takže těžce závidíme, ale nebojte se, my se o vás postaráme. Michal Krusberský zdraví a rozhodně za chvíli nabídnu další domácí rekord. A teď české písničky, které máte rádi. Tady je Alice Springs.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: K tomu pomalejšímu pondělnímu rozjezdu v práci taky kapela Olympic a Slzy tvý máme, no všem před námi další domácí rekord.
2: Co Čech, to rekord.
1: Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit i v tomto týdnu bude přinášet zajímavé rekordy. A dneska začínáme jedním balónovým.
3: Do archivu muzea rekordů evidujeme i historicky první soutěž nejmenších ultralehkých balónů. Jmenuje se Lety v letech, pořádají obec Lety a balón klub Karlštejn a pořádají každoročně již od roku 2023. Je to jediná soutěž na území České republiky a ultralehké balóny jsou omezeny kubaturou 1200 metrů krychlových. Je to zajímavá akce a my gratulujeme k jejímu zápisu do České knihy rekordů.
1: No až se bude pořádat zase příště, tak se klidně na ty balóny přijďte podívat naživo.
2: Co Čech, to rekordman
4: na Českém Blaníku.

0: Tak tohle byly Turbo, chtěl jsem mít a já myslím, že v těchto těch pár dních dnech, co chceme mít, je buď dovolenou a válet se u vody, anebo mít aspoň klimatizaci všichni doma, protože dneska ráno, když jsem se probudil a zjistil jsem, že v ložnici mám 33 stupňů a pod polštářem normálně kolo propocené vlastní šťáva, jak se říká, jsem se tak trošku pařil ve vlastní šťávě, tak bych tu klimu tentokrát asi taky uvítal. Zatím jsem se zmohl maximálně na ten ventilátor, ale vám rozhodně za chvíli budu nabízet třeba Gampa, Život je pes, taky bude Martin Maxa a písnička Selaví. A potom další zážitek, který se týká právě vysokých teplot v Evropě.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
1: CZ. České písničky, které máte rádi.
12: Na Českém vlaníku.

0: Další skvělá písnička ve vysílání Českého Blaníku, balada o polních vtákoch a také Meky Žbirka nám teď dělal společnost. No a přátelé, tématem číslo jedna jsou prostě vysoké teploty v celé Evropě. Tomu se nevyhneme nikde. Symbolem tohoto horka by se mohlo klidně stát video, které zveřejnil na sociálních sítích jistý Francouz, který má doma mnohem víc než my. My jsme tady měli ty čtyřicítky, oni tam mají 45 stupňů. Tak tenhle Francouz, prosím vás, v jednom rozpáleném městečku si položil pánev na parapet na okně, hodil tam slaninu a vajíčka a je tam na tom videu krásně vidět, jak ten bílek se začíná srážet, jak začíná bělat, takže si takhle klidně udělal prostě snídaní na okně. No, aspoň ušetří za elektřinu. Já se tomu směju, ale ono už to vlastně ani sranda skoro není, že jo? Tak doufíme, že v tomhletom týdnu se trošičku schladíme a my vám na Českém Blaníku dál hrajeme české písničky, které máte rádi. Aleš Brychta a nebo Petr Spálený v těch nejbližších minutách.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.

0: Fido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou i Činasky.

0: Rádio Český Blaník.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Petr Kolář, u kterého jste možná zazpomínali taky na Konopiště. V nebi snad ti prominou. Teď v 10.00 a po 10. na Českém Blaníku třeba Maria Rotrová a Řeka lásky. Taky si pustíme Dalibora Jandu. Všechno na Mars budeme poslouchat a dorazí i Anna K. Prostě české písničky, které máte rádi, samozřejmě i po 10. hodině.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Na Českém Blaníku.
0: Dnešní počasí bude tak trošku rozdílné podle toho, kde se budete zrovna nacházet. Čekáme jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti a ráno a dopoledne už v západní polovině Čech a během odpoledne a večera i jinde se budou tvořit přehánky a bouřky. Místy i velmi silné s přívalovými srážkami kolem 50 mm, tak s tím raději počítejte. Teploty taktéž rozdílné v průměru na západě a severozápadě kolem 29 stupňů, ale jinde 31 až 36 a na Moravě stále ještě tropy 35 až 39 stupňů. Na horách kolem 28, na Šumavě 24 a na severozápadě kolem 20 stupňů. Tolik počasí na ten dnešní den a Kuba Bělek je tady s aktuálními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Minister Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Policie teď během prázdnin posílí dohled na silnicích. V nejkritičtějších dnech se taky omezí opravy, aby co nejméně ovlivňovaly provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Tady je mluvčí rezortu František Jemelka.
8: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, udržuji odstup nebo nedrž telefon.
7: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Ta se zaměřuje na praktické situace z provozu, například dodržování bezpečného odstupu. Hasiči v Brně právě zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. K požáru zamířilo 10 jednotek, tedy asi 50 hasičů. Zařízení evakuují. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži si česká atletka opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 0,4. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou, ve světových tabulkách jí patří čtvrté místo. Tak to už je ze zpráv všechno, přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 10. Michal Krusberský je s vámi a my se za chvíli podíváme také na profese, které se musí prostě vykonávat i v těchto teplotách. Nejdřív ale písničky, ze všeho nejdřív Maruška Rotrová a Řeka lásky.

0: Ano, všechno na Mars. Dalibor Janda, 13 minut po 10. hodině. A my se opět vracíme k tématům vysoké teploty. Padaly nám tady rekordy, že jo, jeden v sobotu, včera byl další překonán. No a jsou zaměstnání, která se prostě musí dělat i v tomhletom počasí a hlavně musí si se dělat venku na sluníčku, ať už jsou to zedníci, pokrývači, zahradníci, třeba i roznášet poštu musí prostě v těchto teplotách, že jo, a tak dále. Takže například v České Lípě se v sobotu nezastavili ani pokládači asfaltu na silnici. Tenhle neuvěřitelný výkon komentuje mluvčí Strabagu Edita Novotná.
1: Při takto vysokých teplotách je náročná jakákoliv činnost, natož pokládka asfaltových směsí. Naši kolegové zde pracují v podmínkách, kde se potkává vysoká venkovní teplota, přímé slunce a teplota asfaltové směsi, která má přibližně 150 stupňů Celsia. V takových dnech klademe při práci důraz především na prevenci. Základem je dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje, ochrana pokožky před UV zářením, vhodná pokrývka hlavy a pravidelné odpočinkové pauzy mimo přímé slunce.
0: No, není to vůbec žádná legrace, takže klobouček dolů, jsou to fakt hrdinové. A i vám posíláme Karla Kryla a jednoho anděla od nás.

0: Hanaka a Noc na zemi. Mám pocit, že zrovna minulý týden jsme mohli na televizních obrazovkách sledovat další díl 13. komnaty, ve které se právě Hanaka přiznala, že se svým dlouholetým partnerem Tomášem Varteckým se neúspěšně snažili o vlastní dítě, pak si prošli náročným procesem adopce, ale vzhledem k tomu, že se vrátila její zákeřná nemoc, tak od té adopce taky museli nakonec ustoupit a nakonec se před pár měsíci s ní rozešel i Tomáš Vartecký. Řeknu vám, ta ženská je fakt bojovnice, zvládá to pořád ještě dobře. Tak tohle byla Hanaka a za chvíli Jaromír Majer, anebo taky Michal Hrůza a Jana Kratochvílová.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká 90ková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: dá. Tak tohle byly Brontosauři a Šafrán. Dalo by se říct, že písniček na přání je v našem vysílání taky tak trošku jako šafránu, že jo? Ale kdybyste si právě teď při pondělku chtěli nějakou nechat zahrát, tak rozhodně máte šanci. Buď nám své vzkazy posílejte do SMSky, anebo nahrajte hlasovku přes WhatsApp a pošlete na 720 836 307. V příští hodince budeme hrát na přání a teď vám budu hrát třeba Hanku Zagorovou, anebo budou i Činasky a Hvězdy nad hlavou.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová, oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
4: Na plátky.
5: Na kostky.
4: S medem.
5: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
4: Více na prodejnyzeman.cz.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho,

0: skutečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
0: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

0: My s vámi ale zůstáváme dál. Helena Vondráčková na závěr hodiny a čas je proti nám. No a tu další hodinku otevře písnička V naší ulici, čili bude Voxel. Potěšíme také všechny rockové fanoušky kapely Kabát. A dáme si písničku Kdo věstlin a nakonec ještě Věrka Špinarová, Kouzlo bílejch čar. A budou i další české písničky, které máte rádi po 11. hodině.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: I dnes čekáme jasno až polojasno, ale během dne od západu bude přibývat oblačnost a čekáme také přehánky nebo i silné bouřky, během kterých může napršet až 50 mm srážek a někde se mohou objevit i kroupy. Tak s tím počítejte, co teploty na západě a severozápadě Čech. Tam bude do 29 stupňů, jinak spíše 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku tam budou stále ještě tropy 35 až 39 stupňů. Na horách pak kolem 28, na Šumavě 24 a na západě a severozápadě tam bude kolem 20, aspoň na těch horách teda. Takže tolik počasí na ten dnešní pondělní den a Kuba Bělák už přispěchal do studia s dalšími zprávami.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou dnes stejné jako o víkendu. Maximální cena benzínu je 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 40 haléřů. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout dnes. Část důchodců dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, přibližuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
7: Změna se týká pouze důchodů s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
6: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodů celkem 5x. Nového člena zdravotnického personálu má na zkoušku jedna z nemocnic v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce, výrazné obočí a je to robot. Stroj jménem Ego může třeba přinést pacientovi láhev vody nebo ho doprovázet po chodbách k ošetření. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou, nejprve Táborsku, poté případně Artisu Brno a následně Dukle Praha. Tak to už je ze zpráv všechno, přeju krásné dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, pohodové dopoledne to dnešní pondělní vám přeje taky Michal Krusberský. Za chvíli vám zpříjemníme den písničkou na přání, ale nejdřív si jdeme hrát. Marcela Holanová za okamžik, teď Voxel v naší ulici. Tak ať se daří.
8: Když si jen tak jdu

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Pepa Vojtek, kapela Kabát a kdo ví jestli, tak já říkám ne jestli, ale určitě si teď budeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Hezké dopoledne do studia, prosím zahrajte nám pro mě a pro kolegyni písničku Tři sestry a Mexiko, ať nám to v práci při pondělku utíká. Děkujeme a přejeme hezký den, napsal Jirka, tak doufám, že tam máte aspoň ventilátor anebo že to aspoň v práci zvládáte. Nedá se nic dělat, musíme to těch pár dnů ještě vydržet a pak už bude zase lépe. Teď písnička na přání a já vám přeju všem krásný den.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Michal David, největší z nálezů a ztrát. Ano, taky s láskou vzpomínáme na jeho vystoupení na Konopišti před pár týdny, ale za chvíli už tady bude vystupovat pro změnu Janek Ledecký. A ještě než vyrazíte na dnešní pondělní oběd, tak budou Rangers a zvedněte kotvy. A bude jich rozhodně víc. Za chvíli pokračujeme.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Taliánský muzikál a také Julia a Petr Hečkovci tady u nás na Českém Blaníku. A teď se podíváme do zoologických zahrad, respektive do jedné z nich, a to na Svatém kopečku u Olomouce. Tam se totiž těší z narození vůbec prvních mláďat pand červených. Jde o dvojčátka, maminka je prvorodička a tak péči o ně se teprve učí, takže žádají všechny návštěvníky, aby byli ohleduplní, abyste ji nevyplašili. No ale takové pandy červené se živí zejména listím bambusu, taky zeleninou, ovocem, trávou anebo vajíčky, které nacházejí v ptačích hnízdech. A tak mě zaujalo, že zoologická zahrada prosí o pomoc všechny návštěvníky a milovníky zvířat, popřípadě i zahrádkáře. Pokud doma máte na zahrádce bambus a rychle se vám rozrůstá, potřebujete se ho zbavovat, tak klidně můžete přispět právě tím, že ostříháte ten svůj bambus a můžete ho přinést třeba do zoologické zahrady ke krmení. Nejdřív ale samozřejmě je kontaktujte e-mailem na adrese výživa@zoo.olomouc.cz a oni budou rozhodně rádi, protože pokud se tenhle ten chov pand červených rozroste, tak toho bambusu budou potřebovat fakt hodně. Za chvíli Karel Zich, Michal Tučný a nebo Satelit Kanibal, šťastný jako blecha.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
5: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
4: To je Nahoru Resort Monínec.
5: Dětský program.
4: Letní kino.
5: Nová bobová dráha.
4: A hvězdné čtvrtky.
5: O prázdninách vystoupí
4: Petr Kolář,
5: Jakub Macholda,
4: Hypochondr
5: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
6: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
10: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
11: Rádio Český Blaník.

0: pohoda ještě před obědem. Na českém Blaníku Bonsoir Mademoiselle Paris a také Olympic a Petr Janda. A co si dáme k obědu ve 12 hodin? Třeba Standu Hloška a Petra Kotvalda. O, Suzy! Taky dorazí kapela Jelen někde kolem. No a po obědě, to si dáme bláznovou kolébavku a Pavla Didoviče a pak můžeme jít spinkat, jako to bylo v mateřských školkách po obědě, hezky. Máš má ovečko dál. Ne, dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi, tak s námi vydržte.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Existuje branč. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní den ještě bude víceméně slunečný s jasnou či polojasnou oblohou. Během dne od západu už ale bude přibývat oblačnost a máme čekat v západní polovině Čech během dopoledne a večer i jinde. Místy bouřky samozřejmě mohou být i silné s přívalovým deštěm, kde může napršet až 50 mm srážek a někde se mohou vyskytnout dokonce i kroupy. Co teploty? Ty budou rozdílné. Na tom západě kolem 29 stupňů, naopak na severu, nebo respektive na severní Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů, takže tam bude stále ještě velmi horko. No a teploty na horách okolo 28, i když na tom západě kolem 20 stupňů. Tolik další počasí a za chvíli už Kuba Bělak a aktuální zprávy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu tam platila od pátečního odpoledne. I nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Smogová situace souvisí s nynějším extrémním horkem. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
8: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
7: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Uvedl to na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace. Vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina. Všem držíme palce. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Hezké poledne a také dobrou chuť k obědu vám už teď přeje Michal Krosberský. Ano, začaly nám dovolené a my už se za chvíli podíváme, kam tak jako nejčastěji létáme. Do té doby Standa Hložek a Petr Kotvalda, nebo teď Karel Gott a Lucka Bílá. Co sudičky přáli nám?

0: Kapela Kex na Českém Blaníku, to se mně líbí a vám se určitě líbí, že už jsou prázdniny a že nám odstartovali dovolené a proto už tady dneska není Verča, která už si užívá někde na jihu, i když jet do zahraničí za teplem teď v těch čtyřicítkách je možná trošku zbytečné. A nebo tam jet naopak se schladit. To bych ještě chápal. Každopádně já myslím, že většina z nás na ten jih do Středomoří míří hlavně kvůli tomu moři, které tady nemáme. Konkrétní čísla, kam jezdíme a kam vražíme, nám prozradí teď manažer komunikace Erga Vlastimil Divoký.
1: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Podle průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu vyrazí letos na dovolenou 72% Čechů, 40% do zahraničí, zbylých 32% ji stráví v České republice. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
0: No, je to tak. Tak ať už vyrazíte kamkoliv, hlavně si tu dovču užijte, naberte další energii, ať se vám vyhnou žraloci a další neplechy a my vám rozhodně posíláme kapelu Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Nezvlášť.

0: dát.
1: No rozhodně vám, pánové, dáme šanci zase si zaspívat v našem vysílání. To byla kapela Jelen, která je samozřejmě na svém velkém turné na Jelenfestech 27. tenhle o víkend. Jsme je měli v Příbrami a 10. července to už budou ve Slavkově a 11. v Podštejně. To je jenom tak na okraj. Za chvíli Pavel Didovič a také Maruška Rotrová, muž číslo 1 za malý okamžik. Ať už jste si přinesli krabičky z domova, anebo dneska jíte meníčka někde v restauraci, rozhodně ať vám chutná. A my za chvíli opět hrajeme.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Na plátky.
4: Na kostky.
3: S medem.
4: S pivem.
5: Hlavně ať je na grilu.
3: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
3: Více na prodejnyzeman.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
13: Český blaník.

0: být.
1: Necháme Hanka Zagorová, Juraj Kukura, Lásko Amore. Teď na Českém Planíku ve 12 hodin na skoro už 42 minut. A teď tady mám bohužel trošičku smutnou zprávu pro všechny, kteří žijí v Praze, anebo pro vás, co se do Prahy chystáte v dalších dnech, třeba podívat se nebo na návštěvu, protože od soboty 4. července nebude jezdit linka C, a to v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Ta výluka se bude týkat 8 stanic metra, včetně těch exponovaných přestupních uzlů, jako je Florence Muzeum či hlavní nádraží a IP Pavlova. A proč to všechno? Důvodem je modernizace zabezpečovacích zařízení, takže bude jezdit náhradní auto. Autobusová doprava, připravte se na to, ať nejste překvapeni. Za chvíli Valda Matuška a taky Helena Vondráčková. A je tady léto, no to každopádně.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Rádio Český Blaník.

nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

studny. Spoučel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh!

0: Dalibor Janda, hledal jsem lásku, tak to on rozhodně nemusí, on to svojí má už několik desítek let a my mu ji rozhodně přejeme. Za chvíli ale doktor Dam-di-dam a taky Vašek Neckář. Taky bude snad nejslavnější Davida Kolera, Chci zas v tobě spát. A ještě do vašich uší pustíme Pavla Žalmana Lohonku. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
2: Safari Resort Hluboká u Borovan.
3: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
2: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes nás ještě čekají tropy na Moravě a ve Slezsku dokonce až 39 stupňů, jinde už jenom kolem 30. No ale zítra to už budou přibývat mraky a čekáme také přehánky a bouřky. Jinak večer od jeho západu přehánky také četnější. Co se týče teplo, tak ty se budou lišit právě podle těch bouřek. Čekáme v průměru 28 až 32 stupňů, ale na západě, tam kde už za bouří bude 25, naopak na jihovýchodě až 630. Tak s tím počítejte a tady jsou další zprávy s Kubou Bělakem.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Policie teď během prázdnin posiluje dohled na silnicích. V nejkritičtějších dnech se taky omezí opravy, aby co nejméně ovlivňovaly provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Tady je mluvčí rezortu František Jemelka.
9: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, dodržuji odstup nebo nedrž telefon.
8: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Ta se zaměřuje na praktické situace z provozu, například dodržování bezpečného odstupu. Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos v průzkumu pro Home Credit. Pouze 22% dotázaných rodičů uvedlo, že ceny letních táborů zůstaly stejné jako loni. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal mimo jiné i 3 mistrovské tituly z Plzní. Naposledy působil ve Slovácku. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, i po obědě je s vámi vlastně Michal Krusberský a pokud byste se chtěli podívat do nějaké elektrárny, za chvíli prozradím, kde je to možné. Teď Vašek Neckář od nás. Jsem doktor.

0: co bude pak, to vám řeknu pak. Teď vás chci někam pozvat, protože také letos se o prázdninách konají speciální prohlídky elektráren. Na co se můžeme těšit, to nám prozradí mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: O prázdninové exkurze do provozu elektráren je každoročně obrovský zájem. Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou, spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní Lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
0: No, o tyhle ty prohlídky je opravdu obrovský zájem, jak už zaznělo, takže je třeba se dopředu přihlásit a rezervovat si svoje místo. Všechno najdete na internetu, třeba i na stránkách ČEZu, a my vám přejeme, ať se vám prohlídka líbí. Teď už David Koller, chci zas v tobě spát.

0: Pavel Žalman Lohonka. Kdyby tady byla taková panenka, tak panenka tady není, ale budu jich tady mít hned pár, protože za chvíli si dáme Black Milk, nechci tě trápit, dorazí i puberťák Xind Lakes anebo David Dale s písničkou o zvěnách. Tak dobré trávení pondělního oběda a stále pohodu a dobrou náladu přeje Michal.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Meky Žbírka, Marika Gombitová ve Slepých uličkách, tak bacha, abyste se do nich nedostali třeba i díky navigaci, což se mi občas taky stalo. Tak ale teď se podíváme na samosběry. Už proběhly samosběry jahod, samosběry třešní, že jo? A čekají nás další. I když o těch, o kterých chci teď mluvit, nejsou až tak legální, probíhají v noci utajeně a přinášejí jenom zkázu. Ano, představte si, že na Královéhradecku někdo teď sklidil z pole 200 kilogramů česneku. Jo? Vy se s tím drbete, ošetřujete to, staráte se, aby nebyly kroupy, mrazy, všechno, strkáte do toho peníze a pak přijde někdo, kdo vám to takhle jako v noci očeše. Tak policisté hledají svědky, jestli náhodou si někdo v okolí pole nevšiml nějakých podezřelých osob. Každopádně už tam mají pneumatiky jejich, se kterými si pro ten česnek na pole přijeli a samozřejmě, že za krádež hrozí vysoké pokuty, nelí odnětí svobody. Takže buďte opatrní na ty své úrody a všem takovým, kteří chodí na pole lovit, tak bych řekl, že bych jim jako usekal ruce, protože to je fakt jako velká škoda. Za chvíli je každopádně na zlepšení nálady Ilona Čáková, Malý vůz a bude i Karel Gott, jdi za štěstím.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zón.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Radio Český Blaník.

0: Přátelství na Entou a Petr Novák. No a přátelé, my už jsme se taky dostali k pondělní 14. hodině, takže to nejhorší, doufám, už máte pracovně za sebou. A před námi teď Michal Tučný a jeho prodavač. Taky si poslechneme Ivetu Bartošovou, o lásce bude zpívat. A ještě Markétka Marie Rotrové. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska ještě tropy, rozhodně na Moravě a ve Slezsku, tam teploty totiž budou šplhat ještě k 35 až 39 stupňům. No a co zítra? To už bude vesměs oblačno, v jihovýchodní polovině území ještě polojasno až skoro jasno. No a také musíme očekávat ty přehánky a bouřky, hlavně teda na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky už četnější a silnější. Co teploty? Zítra 28 až 32 v průměru, na západě, tam, kde už bude bouřit a bude pršet, tam bude do 25 a na jihovýchodě ještě do 36 stupňů. Na horách pak naměříme až 24. Tolik počasí na zítřek, ale Kuba Bělák má teď aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Letní prázdniny jsou tady a řada lidí vyráží na dovolenou. Před cestou byste si ale měli důkladně zkontrolovat a zabezpečit své domovy. Vypnout elektrické spotřebiče, zavřít okna a dveře nebo uzavřít hlavní přívod vody. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
7: Informujte důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a nechte jí náhradní klíče. V případě mimořádné události může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112.
6: Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požárů bývá lidská nedbalost nebo technické závady. ŘSD vybralo zhotovitele obchvatu Sedlice, Němčic a Hněvkova na Strakonicku. Stavbu na silnici, která spojuje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, provede sdružení firem. Stavba by mohla začít v letošním třetím čtvrtletí. Nového člena zdravotnického personálu má na zkoušku jedna z nemocnic v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce, výrazné obočí a je to robot. Stroje jménem Ego může třeba přinést pacientovi láhev vody nebo ho doprovázet po chodbách k ošetření. Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli vás budeme zvát na vinobraní, teď už Michal Tučný a prodavač a Michal Krusberský je stále s vámi. Potěšitě.

0: No, možná o víkendech na svatbách zazněla i tahle ta písnička v podání Báry Zemanové a také Rybičky 48 mají na svědomí Zamilovanou a nešťastnou. Každopádně začaly nám prázdniny, ty samozřejmě utečou jako voda a pak už se můžeme těšit na vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se teď na to palavské vinobraní plně připravují. Já mám na telefonní lince mluvčího Dominika Ryšánka a ptám se, Dominiku, hezký den vám přeju a řekněte mi, čím to je, že to vaše vinobraní je takové výjimečné a každý rok tady přichází 10 000 lidí se na vás podívat.
1: Dobrý den do studia i samozřejmě všem, co nás právě nyní poslouchají. Já si myslím, že je to kombinace několika věcí. Mikulov je totiž sám o sobě nádherným historickým městem. Máme zde velmi silnou vinařskou tradici a k tomu se snažíme přidávat bohatý kulturní program nejenom po celý rok, ale samozřejmě i v rámci toho pálavského vinobraní. Návštěvníci tak nedostanou pouze nějaký třídenní festival, ale dostanou opravdu skutečný zážitek z místa, které má tu svoji historii i jedinečnou atmosféru. A mimochodem, pálavské vinobraní je podle průzkumu jedné z renomovaných agentur nejnavštěvovanějším vinobraním v České republice. Takže já doufám, že je to dostatečné lákadlo k tomu, aby minimálně každý, kdo nás právě nyní poslouchá, alespoň jednou za život na pálavské vinobraní do Mikulova vyrazil.
0: No je to tak. Dominiku, moc děkujeme a vám všem připomínám, že vstupenky na pálavské vinobraní budou levné už jenom do zítřka, pak půjdou ty ceny zase pomaličku nahoru. Tak pokud se tam chystáte, je ideální čas na nákup. Zdravíme do Mikulova a nejenom tam, posíláme Ivetu Bartošovou o lásce.

0: Maruška Rotrová a její Markétka doznívá na Českém Blaníku necelé 3 minutky před 14:30 a protože v kalendáři nemáme Markétu, jdeme popřát jménům, které velmi často nacházíme v kalendáři a hlavně v diářích a také v telefonních seznamech, které máme v mobilu. Petr a Pavel, ti dneska totiž slaví, tak všechno nejlepší přejeme, vydržte to v těch vedrech a my vám za chvíli pošleme třeba Petru Janu, ale bude i Petr Muk anebo Petr Rezek. Rok kolem roku, prostě samý Petři. Tak jo, za chvilinku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
7: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
7: Více na prodejnyzeman.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Radio Český Blaník.

0: Petr Spálený, Sylvie nemá čas. No, ten my rozhodně máme a proto vám jdeme nabídnout další rekord.
1: Co Čech, to rekordman.
0: I tento týden bude s námi trávit čas Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, kam si čas od času můžete udělat výjížďku a udělat výlet, navštívit tuhletu instituci, protože tam najdete spoustu zajímavých věcí. Další balónový rekord nám teď Pepíno nabídne.
2: Do archivu Muzea rekordů evidujeme i historicky první soutěž nejmenších ultralehkých balónů. Jmenuje se Lety v letech, pořádají obec Lety a Balón klub Karlštejn a pořádají každoročně již od roku 2023. Je to jediná soutěž na území České republiky a ultralehké balóny jsou omezeny kubaturou 1200 metrů krychlových. Je to zajímavá akce a my gratulujeme k jejímu zápisu do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Thank you.

0: Černý víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.

0: Svezli jsme se na Bílé Javě 250 do Věrky Špinarové v 15.00 a za chvíli si pro změnu vyšlápneme na vrcholky hor, bude zpívat Věrka Martinová. Až na vrcholky hor. A taky koukneme na měsíc Petra Fialy a Míši Klímkové. A ještě třeba Damiens bychom si mohli pustit, Stýská se mi. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Na gril máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
5: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
6: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
5: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: na Českém Blaníku.
1: Tak dneska ještě tropické počasí, ale zítra už se nám to bude měnit. Čekáme oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno a ojediněle také s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména na horách. Večer už čekáme od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější a budou také přívalové deště. Teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě, tam, kde už bude pršet, tam teploty klesnou na 25 a na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Na horách pak rtuť teploměru ve šplháke 24 stupňům. Teď už změna naproti mně, dorazila Kristýna Ševčíková a to znamená, že si dáme další zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří 4 hektary lesa. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. U požáru zasahují také hasiči z Rakouska. Oheň se v lese u Kadolce v těžko dostupném terénu rychle rozšířil. Letní prázdniny jsou tady a řada lidí proto vyráží na dovolené. Před cestou byste si ale měli důkladně zkontrolovat a zabezpečit své domovy. Například vypnout všechny elektrické spotřebiče, zavřít okna a dveře nebo uzavřít hlavní přívod vody. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
4: Informujte důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a nechte jí náhradní klíče. V případě mimořádné události může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112.
3: Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požáru bývá lidská nedbalost nebo technické závady. 5 lidí bylo dnes zabito při střelbě ve městě Štáde na severu Německa. Podezřelý byl zadržen, motiv činu je zatím neznámý. Policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu. Fotbalová Slavie po násilnostech na jarním derby mění pravidla pro vstup na stadion. Klub zavádí ověřování totožnosti při nákupu vstupenek. Prodej permanentek na tribunu Sever zatím klub odkládá do doby, než policie identifikuje pachatele násilností. Fanouškům, kteří kvůli disciplinárním trestům nemohli na domácí zápasy, klub nabídne kompenzaci za 2 uzavřená utkání. A tím zprávy končí.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, s českými písničkami rozhodně nekončíme, pokračujeme dál. Za chvíli si dáme 3 ve 3 a taky bude kapela Činasky, Petr Fiala a teď Věra Martinová. Michale, s vámi.

0: Drobná paralela a taky kapela Činasky, která oslavila 30 let na hudební scéně a tvrdí, že je stále baví hraní v malých městech a vůbec si nepřipouští, že by nějaký koncert někdy odflákli. Tak pod to se, myslím, můžeme podepsat.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Ano, čekají nás 3 písničky se stejným tématem a myslím, že inspirace k dnešnímu výběru je víc než jasná. Máme za sebou tropický víkend s rekordy, které padaly, a za všechno může sluníčko, které svítí o 106. A tak právě slunci se budeme věnovat dneska při pondělku. A za chvíli si dáme slunce Heleny Vondráčkové a Jirky Korna. Čeká nás i jedno rokové slunce kapely Olympic a do třetice blanická hymna Slunce dál svítí. Tak to všechno v rámci 3 ve 3 tady u nás při pondělku 29. června.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Ano, slunce dál svítí, naše blanická hymna a sluníčko bude, pravda, ještě svítit dneska i zítra, ale čekáme i přívalové bouřky a na ty si, přátelé, musíme dát pozor, protože meteorologové slibují kroupy o velikosti pingpongových míčků, takže raději všechno už schovávejte zvenku, kdyby to náhodou přišlo, ať třeba o to nepřijdete. My vám za chvíli budeme ale rozhodně hrát Jakuba Smolíka a dáme si Hanku Zagorovou s písničkou Mám plán.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
6: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
9: Český Blaník.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál.

0: Petr Naď. Korálky od Natálky jsou ještě horuce, no a co se týče těch horucích dnů, tak ty už máme, doufám, za sebou. Včera se přepisovala historie, padl absolutní teplotní rekord a hned to bylo znát v obchodech. A nejenom v tom smyslu, že bychom se tam chodili schladit, ale vůbec jako i podle toho, jak jsme se chovali při nákupech třeba v internetových obchodech. Co teď nejvíc frčí, to nám prozradí mluvčí srovnávače cen Heuréka Ondřej Švéda.
1: Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
0: No, já jsem se taky přidal, ne že bych si koupil klimatizaci, ale zmohl jsem se aspoň na ten ventilátor. S těmi klimatizacemi to doma moc nepřehánějte, nesmí tam být velký rozdíl oproti venkovnímu prostoru, abyste z toho pak nebyli zase nachlazení a neleželi doma takhle v létě. To není nic příjemného. Za chvíli rozhodně Karel Gott, Lásko má, a dáme si i Damien, Stýská se mi.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Milovníci country hudby, zveme vás na Třebšínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět textmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třebšínskézvonění.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

řekni si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

0: Na závěr další hodiny odpoledního vysílání na Českém Blaníku taky Dalibor Janda a Žít jako kaskadér. A my budeme dál poslouchat české písničky, za chvíli to všechno rozjede po zprávách Petr Kotfal. Taky si dáme Lucku Bílou i s písničkou Mně se stýská. A ještě budou Brontosauři na Kamení kámen. No a rozhodně jich bude víc. Tak s námi dál vydržte a poslouchejte Český Blaník.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na mnoha místech České republiky už bouří, přicházejí vydatné srážky i kroupy, tak dávejte pozor hlavně na svou úrodu a na sebe. A co se týče zítřejšího počasí, to už bude oblačno, v jihovýchodní polovině území stále ještě polojasno až skoro jasno a sem tam s přeháňkou nebo bouřkou hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přeháňky a bouřky taky četnější. Teploty 28 až 32 stupňů v průměru, na západě Čech, kde už bude po bouřce, tam bude rtuť teploměru šplhat maximálně k 25, no a na horách do 24 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď Kristýna Ševčíková a další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Prezident Petr Pavel byl oficiálně akreditován do delegace pro summit NATO v turecké Ankaře. Po dnešním zasedání vlády to potvrdil premiér Andrej Babiš. Delegaci podle Babiše povede on sám. Zároveň ale vyzval hlavu státu k velkorysosti a summitu se letos nezúčastnit a jet až příští rok. Pražský hrad se zatím nevyjádřil. Čísla české ekonomiky rostou, jaký je výhled na další měsíce, zjišťoval mezi odborníky náš reportér Radek Parkman.
9: Hezký den. Česká ekonomika navzdory přetrvávajícímu konfliktu na Blízkém východě poroste letos o více než 2%. Hlavním tahounem tuzemského hrubého domácího produktu ale zůstává spotřeba domácností, která se na něm podílí více než 1%. Postupně naopak klesá vliv čistého exportu, což makroekonomové vnímají jako rostoucí hrozbu. Přesto je prognoza na příští rok optimistická a počítá dokonce se 2,5% růstu. Z Florentína Radek Barkman.
8: Mezi Vimperkem a Čkyní po silné bouřce kvůli podemleté trati nejezdí vlaky. Na Prachaticku v krátkém čase navíc napršelo až 60 mm vody a na většině území jižní Čech padaly kroupy o průměru kolem 5 cm. Velmi silné bouřky už jsou také na Vysočině a ve východních Čechách. Archeologové v bývalém klášteře Voršilek v Brně našli zazděnou černou kuchyni. Její datace zatím není jasná, ale zazděna byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století. Archeologové zde provádějí rozsáhlé výzkumy kvůli chystané rekonstrukci. To byly zprávy, přeji vám hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, i vám, kteří už míříte z práce domů, přeju dobré odpoledne, teď 3 minuty po 16. Michal je s vámi a teď už taky Petr Kotfalt.

let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led.

0: Tak tohle byla Lucka Bílá, Mně se stýská, 13 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A aby se vám nestýskalo, tak my vás zabavíme. Za okamžik si pustíme Karla Kahovce a písničku Háj modřínu. A ta písnička zní vlastně v jeho podání úplně jinak než v originále. Ale víc vám prozradí sám Karel.
3: V první řadě bych chtěl říct tu věc, že mi ji přines Jirka Brabec. A když ji přines, tak já jsem říkal, Jirko, nezlob se, ale tohle to teda jako... Bude mě nemůžeš chtít, abych tohle zpíval. To je převzatá věc, zpívá ji v originále Johnny Horton. A když jsem si to poslech, tak jsem myslel, že se Jirka zbláznil. Já kousek zaspívám, můžu? Tak Johnny Horton to zpívá. Tak já říkám, tohle mám zpívat, tohle je country? On říkal, je to country, ale je to starý, no. Upravíme to. No tak nakonec tam bylo čembalo. No a Jirka mi říkal, hele, tahle ta písnička, když ji naspíváš, tak se s tou potáhneš do konce života. Bohužel měl pravdu. Ne bohužel, ale bohu dík měl pravdu, protože dneska v podstatě přijdeme na koncert, přijde nějaká dáma, nebo dvě dámy, tři dámy a řeknu, pane Kahovec, prosím vás, bude Háj modřínu moje srdcovka? Já říkám, bude. V pořádku. A paní Černá bude taky? Já říkám, taky bude. Tak pak už můžeme jít domů. No nicméně, takže Háj modřínu. Opravdu vždycky já říkám na koncertě, že ještě až tady nebudu, tak ta ruka z hlíně na vás bude hrozit a budu vám zpívat Háj modřínu. A lidi se tomu velice smějou.
0: Říká Karel Kahovec a tak se ptám, bude Háj modřínu? No bude, tady teď hned.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Tohle byla jedna líbezná Michala Davida. 5 minut před 5:30 na Českém Blaníku a za chvíli nám do uší zabzučí čmelák kapely Divokej Bill. Slíbil jsem také písničku Na kameni kámen, tak tu si určitě taky dáme. A dáme si i kapelu, která byla v Domažlicích na našem letním koncertě. Tak doufám, že jste si ji tam v pátek hezky užili. Slza, za chvíli.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
4: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Radio Český Blaník.

0: Express Mléčné dráhy a já vám tady expresně nabízím písničku na přání, kterou si už teď můžete objednávat, protože v příští hodince budeme hrát na přání, jak je samozřejmě zvykem po 17. A ty písničky si můžete objednat buď SMS-kou anebo hlasovkou, kterou nám nahrajete na WhatsAppu a pošlete stejně jako tu SMS-ku na 720 836 307. Napište nám, o jakou písničku byste měli zájem, kterou byste chtěli nechat zahrát, pro koho by to mělo být, jestli jenom pro vás na zlepšení nálady, anebo třeba i pro někoho z vašich známých, pro Petra, pro Pavla, někteří mají dneska svátek, pro kolegy, pro miláčka, no necháme to rozhodně na vás. Každopádně, než se k nám propíšete a ty SMSky odešlete, tak já vám mezi tím zahraju třeba kapelu Miraj a bude i Lenka Filipová anebo Michal Tučný za malý okamžik.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Český Blaník.
8: To je tvůj úkryt před horkem.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Ano, my se tady taky měníme, ale písničky zůstávají stále české, hezké. Standa Hložek, Linda Finková a Pavel Noha. Parta se mění. Tak my tady za chvíli změníme partu a dáme si třeba Xind Lakes. Taky dorazí kapela Olympic jako za mladá. A ještě si poslechneme Ivetu Bartošovou Útoč láskou. A samozřejmě budou i další české písničky, které máte rádi.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Na českém Blaníku.
0: Dnes jsme ještě měli slunečno, zítra už bude spíše oblačno, v jihovýchodní polovině území čekáme ještě sluníčko, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně teda na horách, a večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky už četnější a také silné s přívalovými dešti, sem tam i s kroupami. Teploty zítra 28 až 32 stupňů v průměru, tam, kde už udeří ty bouřky, tak tam naměříme maximálně 25, na jihozápadě stále až 630 stupňů. No a na horách tam se rtuť zastaví na 24 stupních. Tolik počasí na zítřek a teď Kristýna Ševčíková naproti mě.
5: Zprávy na českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Postoj vlády k účasti prezidenta na summitu je v rozporu s opatřením ústavního soudu, uvedl prezident Petr Pavel. Hlava státu zároveň vyzvala premiéra Andreje Babiše k dialogu o uspořádání účasti české delegace. Vláda by podle něj měla postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud nerozhodne. Měl by tedy mít možnost zastupovat Česko jako vedoucí národní delegace. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ukončili vyšetřování v bitcoinové kauze. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou o jednotky haléřů. Benzin oproti dnešku zdraží o haléř na 40,47 korun za litr. Litr nafty pak bude moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,47 koruny. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, rozhodla vláda. V Rožnově pod Radhoštěm a sousední Dolní Bečvě bude fungovat nová poptávková doprava. Provoz spustí už ve středu a ponese název Airbus. Obyvatelům nabídne flexibilní způsob cestování po městě a jeho okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády, jak říká mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
7: Klimatizovaný mikrobus bude v pracovních dnech jezdit od 7:30 ranní do 7:30 večerní. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat na celkem 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a na dalších 25 zastávkách na Dolní Bečvě. Objednání jízdy bude možné prostřednictvím mobilní aplikace Airbus.
6: Po zadání cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Tolik zprávy.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Připomínám, že už za chvíli si také budeme hrát na vaše přání, takže SMSky stále můžete posílat na 720 836 307. A teď už Xind Lakes, Mácha ta můj hrad, a Michal Krusberský vám všem přeje pohodu a dobrou náladu.

0: Jako za mladá to na českém Blaníku rozjela kapela Olympic 14 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Milé rádio, zahrajte mi pro přítele Petra, který má dneska svátek. Miláčku, jsem ráda, že tě mám a posílám pusinku k tomu dnešnímu svátku. Vzkaz je od Jiřinky z Blanska a posílá Anuka. Tady je písnička nebe.
2: Písnička na přání.
1: Na českém Blaníku.

0: Tak tohle byl Hlavolam od kapely Činasky a vy si nemusíte lámat hlavu s tím, co vám budeme hrát dál. Rozhodně to budou české písničky, které máte rádi. Mezi jinými třeba Karel Černoch a Jana Brejchová, Živá láska bude a bude i Marek Ztracený. Tak se nezupře, jsem takovej vůl. A taky jsem vám slíbil Ivetu Bartošovou a tu si dáme ze všeho nejdřív už za malý okamžik.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
7: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
8: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: nekonečno.
1: Láska.
0: Narozena.
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: kapela Elán, Nevím byť sám. A vy sami rozhodně nejste. S vámi je stále Český Blaník a je tady 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže stačí zapnout naše digitální vysílání a můžeme být s vámi kdekoliv. No a přátelé, my si ještě vrátíme k těm teplotním rekordům, které už tady panují několik dnů, ale jsou zaměstnání, která se neptají a musí prostě lidé pracovat i v těchto teplotách. Ať už se bavíme o zednících, pokrývačích, třeba pošťácích nebo řidičích, kde nejsou klimatizace v některých tramvajích a podobně. Například v České Lípě se v sobotu nezastavili takoví pokládači asfaltu na silnici. Tenhle neuvěřitelný výkon komentuje také mluvčí Strabagu Edita Novotná.
1: Při takto vysokých teplotách je náročná jakákoliv činnost, natož pokládka asfaltových směsí. Naši kolegové zde pracují v podmínkách, kde se potkává vysoká venkovní teplota, přímé slunce a teplota asfaltové směsi, která má přibližně 150 stupňů Celsia. V takových dnech klademe při práci důraz především na prevenci. Základem je dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje, ochrana pokožky před UV zářením, vhodná pokrývka hlavy a pravidelné odpočinkové pauzy mimo přímé slunce.
0: No, klobouk dolů před takovými to hrdiny, co při 150 stupních se ještě jsou schopní někde pohybovat kolem toho asfaltu. Tak držíme palce i vám, co to máte podobně. Rozhodně jsme s vámi a doufejme, že v těch dalších dnech už ty teploty půjdou k nějakému standardnímu normálu, na který jsme tady zvyklí. No a za chvíli u nás na Českém Blaníku Vaby Daněk, Rosa na kolejích a bude i Karel Gott.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
3: Vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Léto. Doktor Max

0: ještě dlouho.
1: Čau!
2: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
2: Romantika.
3: Sportáky.
2: Zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká 90ková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival.
10: 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Marta Kubišová, nechte zvony znít a po 18. v našem vysílání bude znít Michal David. Taky si pustíme Vaškaneckáře a písničku Láska má. A ještě Lucka Vondráčková, Ty jsi tenej. Prostě české písničky, které máte rádi, a v těch budeme pokračovat i po té 18. hodině.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
4: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ano, zítřejší den už má být oblačný, v jihovýchodní polovině území stále ještě se sluníčkem a ojediněle také s přeháňkami nebo bouřkami, hlavně na horách. Až k večeru čekáme od jihozápadu přeháňky i bouřky četnější. Teploty stále ještě trošku vysoko, 28 až 32 stupňů, ale tam, kde už projdou bouřky, tam naměříme maximálně 25. Na jihovýchodě pak ještě 36 stupňů. Tolik počasí na zítřejší den a Kristýna Ševčíková je tady s posledními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo zdravotnictví připravilo plán potřeby péče o osoby v závěru života na příštích 10 let. Nyní umírá ročně v Česku kolem 110 tisíc lidí, zhruba 60% z nich potřebuje takzvanou paliativní péči. Do roku 2050 očekává rezort nárůst jejich počtu až o 86%. Strategii rozvoje paliativní péče dnes schválila vláda. Vlakové linky pražské integrované dopravy čeká o prázdninách několik větších výluk. Například bude pokračovat oprava Masarykova nádraží v Praze, co dál ví mluvčí Rapidu Filip Drápal.
8: A zároveň bude nově od začátku července vyloučen provoz na tratích mezi Smíchovem a Rudnou u Prahy a také mezi Hostivicí a všechny tyto vlaky budou nahrazeny náhradní dopravou.
7: Já ještě doplním, že vlaky od Rudné budou zkrácené do stanice Praha Zlíchov. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace ČR David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Fachero o tom informoval na svém webu. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. Ze zpráv je to pro dnešek vše. Hezký večer.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, po těch 9 non-stop hodinách se pro dnešek s vámi loučí taky Michal Krosberský. Inu, Verča stále na dovolené a bude celý týden, takže se tady budeme takhle střídat. Michal David teď a Michal Krosberský vám přeje taky hezký večer.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovů pár zlatých,

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Český Blaník.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: magické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzavek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
2: Rádio Český Baník.

Mistě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
3: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím ti pomalu. Až jednou řekneš,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Telegram s adresou svět,

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá,

když je to lež. U mě najde skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Lásko prokletá, jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odva za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhasí. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze

0: traje. Sí.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
5: A také v digitální síti DAB.
4: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
5: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
4: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
6: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Znám jámy.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladíku.

se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím. Já

tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milej pane, zda je to mýlka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím.

nebe pláče, okapy se splní jsou. To znamená prý, že už musí jít.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kap.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tak když spolu spím a na bytě těma...

Stačí, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych tě znova šeptat, jak kdysi.

jsem si na dnosách. A je ti to líto, fakt je ti to líto, ty překročený hranice. Všechny tyhle střepy, co je třeba slepit, že jsme chtěli jenom bránit se.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej,